kafe s tornádem. Auta jsou většinou doménou chlapů, nás, tvrdáků, a když se do nich pustí ženská, tak to má svůj obzvláštní šmak. Mým dnešním hostem je Karolina Topolová, generální ředitelka AA Auto. Ahoj, vítej.

tím, co mě naučila moje maminka, která je velmi excelentní právnička, která napsala několik odborných publikací pro zastupitele, jako právnička vždycky říkala, to je strašný, já ji budu citovat, to je strašný, jak někteří ty lidi

jako něco děláš tak dlouho a vlastně tak rád, tak to vlastně jako nerozděluješ. Už nepoznáš ten rozdíl a pravdou je, že jsem musela začít, že jsem byla

No. Jak já už jsem jenom hotový z toho, že je potkám, protože zrovna těchto dvou osob si velmi vážím. Jo. Prostě jak Kateřina Brožová, tak samozřejmě.

pokud je tam těch lidí víc, to město nebo ta obec prostě spí. Neumí dotace, neumí si říct o peníze, neumí se domlouvat s firmama, neumí. Milion věcí neumí.

mi to spoustu nervů. To musím říct, že ten, kdo říká, že umí oddělovat tu práci tak, že to nebere osobně, tak si myslím, že to není ani možné.

Mně to funguje, protože vy tam máte výsledky, vy tam máte přibývání lidí, obyvatel, a vypadá to tam fakt.

že být ve správný čas na správném místě byl můj případ. Já jsem se s tím Tonym, tedy tak on si nechal říkat Tony, byl to Anthony James Denny, který měl ale i původ v České republice.

nefunkční záležitost. Ne. Pak v nějakém čase třeba zase se usoudil, že už je to neúnosné a měla by se zřídit. Ne. Říkám to proto, že tady jsem s tím přišel přímo do styku, protože jsem tím byl pověst, byl pověst.

v roce 92 se vrátil založit biznis s tím, co vlastně už dělal jak v Austrálii, tak pak ve Spojených státech. A pro mě to bylo tak jako zásadní, protože

Krédo je od toho, aby si uvědomili, ne že mají jako státní policie napsáno na dveřích pomáhat a sloužit. Ne. Tady já vyžaduju, aby to dělali v té praxi. Aby se starali o ty děti, které jdou do školy,

volal mu, nabídnul mu nějaký produkt, zároveň si řekl o číslo kreditní karty a pak vlastně pod záštitou toho Hiltonu zautorizoval, což vlastně bylo v té době jako neslýchané. Jo. Takže pro něj to byl nějaký určitý pokrokový způsob toho,

0: myslet určitě v kontextu našeho festivalu, jinak mě to nedává smysl.
1: Milí mladí muži, chtěla bych vám říct, že já už jsem za svých 50 let života na veřejnosti i soukromně řekla strašně blbostí. Tohle bylo v nějakém kontextu, tak jako ono všichni.

0: pejorativně v tom směru, že by byl méně platný zastupitel, ne? Který tak úplně není. Jo.
1: A nebo tam bude sedět tři volební období a něco se naučí.
0: Tak. A za těch tři

Myslela jsem si, že to funguje tak, že když si prostě chci koupit auto, tak jdu k dealerovi a tam si koupím nové auto. A tak to vlastně funguje a vůbec pak jsem myslela, že jsou nějací překupníci, kteří vozí ta

0: komunikovat, jo, směřovat jedním směrem ku prospěchu toho města a zejména občanů, ne, to svoje myšlení a ty svoje činy.
1: Já si myslím, že tam hodně hra...